vždy se točí právo víno naše. Kraj kamína i patre štotíňa. Slušat ćemo samotanku raše. Kraj kamína i patre štotíňa.